0: mine.
1: Rádio Viva. Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
2: If you ask a stupid question,

0: Rádio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio